0: Vaškur, bude to
1: pořádek. Na
0: Mikrožohara se všude chlábra na rajík.
2: Chlábra na rajík.
0: Ken Mikrožohara na 29 línie WL 37 24 مختلف. 29 100 والا 73 24 3000.
1: جوهرة FM.